0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
1: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
2: Jízdy na bobové dráze.
0: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
2: Soutěže.
0: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
2: A koncert Tomáše Kluse.
0: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
2: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
0: nhr.cz
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.

0: Simple Minds byli právě teď na Hitradiu 90 chviličku před 7 hodinou ráno. Let there be love, což byla taková hymna lásky a hymna naděje. No a teď pokračujeme. Aktuální doprava.
1: A začínáme ve středních Čechách. V Kladně, Rozdělově, ve Smečenské ulici havarovalo osobní auto do lampy, projíždějte opatrně. A přesouváme se do jižních Čech na Písecku na příjezdu do Brlohu směrem od Petrovic. Probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. No a koukneme ještě na jižní Moravu na dálnici D1 na 198. kilometru u Brna. Ve směru na Vyškov dejte pozor na poklici na silnici. Mějte za volantem pevné nervy.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: V baru dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
9: s čili nebo bez cukru,
8: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
9: Také v luxusním dárkovém balení.
8: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi.
13: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
16: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
17: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Ani dneska nepočítejte s tím, že budete chytat bronz, bude zataženo i s deštěm a ten má slábnout až na večer navíc. No a teploty taky vlastně nic moc, 11 až 15 maximálně.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Po Vltavě v Praze se ode dneška budou prohánět dračí lodě až do neděle, což by zase mohla být taková celkem fajn podívaná. No a u nás na 90ce se tady teď na 5 minut prožene George Michael. Tak snad vás to probudí. Freedom. Dobré ráno.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Take That už to taky mají za pár. Na konci května totiž startují své megakoncerty, což by měl být takový cirkus na stadionu. Asi tedy pravděpodobně bez červeného klaunského nosu. Jinak by to pánové asi stěží uspívali. Jinak taky tématu boybandů se chceme pověnovat v jednom z dalších dílů našeho ryze devadesátkového podcastu Vypalovačka. A myslím, že to asi ani tak dlouho trvat nebude. Teď v neděli půjde ven téma devadesátkové filmové hvězdy, na které se chodilo tenkrát v 90. letech do kina. Povíme si už za chvilku na Hit Radio 90.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: německé kvality. XXX Lutz Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: A čelovky vaření a papání?
7: Máme.
6: A batůžek malý a velký?
7: Máme.
6: A co boty a botičky do každého počasí?
7: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90 si dáváte do uší v pátek po ránu, R.E.M., Bank and Blame a dokonce se to i maličko rýmovalo. Teď pár dnů zpátky už bylo stvrzeno, zatím tedy pouze ústním slibem, nikoli v krví, že bude pokračování filmu Michael, který teď v kinech láme rekordy, no a který končí vlastně někdy kolem 88. roku, takže se přímo nabízí ta dvojka. A to jsem teda zvědavej, jak se tam popasujou s Jacksonovými devadesátkovými skandály. Řeší se teď tedy hlavně režisér, protože Rejža jedničky nemá čas na dvojku, tak si hold musíme počkat, jestli třeba nepoteče Blood on the Dance Floor.

Je to tak, All Around the World se totiž rozkřiklo, že na konci léta půjdou Oasis do kin, dokonce do IMAXu. Právě teď se totiž dokončuje dokument o jejich slavném loňském comebacku, kde vás dokonce nechají nahlédnout i takzvaně pod pokličku, tedy jak probíhaly první zkoušky, taky první společné, rozhovory obou bratrů Gallagherových,

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Právě takovou fantazii měla v devadesátkách zpěvačka Mariah Carey. Ladíte nejlepší devadesátky v českém éteru, třeba i v dabu v autě, no a teď tedy pohled i na naše silnice a dálnice.
1: No a začínáme v hlavním městě, v Praze, v Cholupicích, v Hrazanské ulici u Pražského okruhu došlo k nehodě, projedete s omezením. Teď se přesuneme na jižní Moravu, na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru na Prahu, probíhají na krajnici práce údržby. No a dávejte pozor taky ve východních Čechách, na Chrudimsku, v Seči, v ulici k sídlišti u křižovatky se spojovací, havarovala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, přejeme šťastnou cestu.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
16: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
17: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
18: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
19: Tak co, našla jsi něco?
20: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
19: No jo, tady jich jako po dešti.
21: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
22: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
23: Hit Radio 90. On air.
24: On air.
23: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY. Zveřejní je také školy. Policie včera zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Americký prezident Donald Trump dnes zakončí dvoudenní návštěvu Číny. Poobědval s prezidentem Xiem. Trump vyjádřil naději ve zlepšení vztahů s Čínou. No a ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
1: Páteční počasí bude stát za starou bačkoru. Bude zataženo a bude pršet a vypršet se má až někdy k večeru. No a na teploměru nebude víc než 11, maximálně 15 stupňů.
23: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak letos Eurovize i s českou účastí ve finále. Dan Žižka se ukázal, zaspíval, postoupil a tak mu nezapomeňte v sobotu držet palce. Byť mi tedy ta soutěž samotná furt připadá jako taková vlastně trošku výstavka bizarních exponátů. Za chvilku 8. hodina hodíme řeč o dalším díle naší vypalovačky, tak mějte pěkné páteční ráno.
23: Michal Klaj, Hit Radio 90.

0: Janet Jackson si možná někdo z vás pamatujete i z filmu Poetic Justice, kde si zahrála vedle Tupaca, ale jinak jako herečka byla spíš takovej průměr. Rozhodně do první ligy 90kových filmových megastar nepatřila. Na rozdíl tedy od té první hudební ligy. V novém díle našeho podcastu Vypalovačka dáme prostor právě těm největším 90kovým movie stars. Za stolik jich teda nebylo, který když byly napsaný třeba na plakátě, tak se potom stály fronty až za dva rohy. No, v neděli večer si dejte novou Vypalovačku, tentokrát filmovou, a to třeba i na našem webu hitradio90.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

Když si kapela In Excess vymýšlela svůj název, tak chtěli něco, co by vyjadřovalo divoký životní styl rockové kapely a hlavně jejich tehdejší velkou touhu žít život naplno. In Excess, In Excess, tak to má vejít správně. Navíc to X-ko v tom názvu, tam bylo hodně takové efektní a možná i maličko sexy. To Ace of Base ti si zase vzal inspiraci z jedné metalové písničky od kapely Motorhead. Přitom jejich muzika to byl čistokrevnej švédský popík. All that she wants, teď a tady na Hit Radio 90. Dobré ráno.

0: Devadesátková diskotéka od kapely Masterboy, Land of Dreaming, opět tedy z té hudební škatulky Eurodance. Tohle téma, to jsme taky probírali s Markétou a s Ivošem v naší poslední vypalovačce, kde jsme udělali takový i detailní rozbor klasického, vlastně běžného eurodancového hitu.
1: Když si rozebereš vlastně ten eurodancový song, tak ve většině případů je tam rapér, který jako chce sdělit nějaký jako sociální poselství, prostě kritizuje nastavení společnosti, jak je to prostě všechno špatný a jak jako tady chybí prostě nějaký jako motor, který tu společnost bude hnát tím správným směrem, protože fakt jako nezapomeňme, že to byly devadesátky, kdy začínala svoboda a trošku jsme si s tím jako nevěděli rady, co jako si všechno můžeme dovolit. Ano, devadesátky v České republice samozřejmě byly jako velmi divoký, takže tady nám asi nikdo jako úplně radit nemusel, ale proto tady byla třeba tenhle ten pokus, kdy rapper se tam vylil srdce, a no a řek, do toho byl ten ženský, cože?
2: A pak řekl, máme na to recept všechno.
1: Přesně
2: ten
1: tak. Vždycky to skončilo tím, že jako recept. Ženský, cože?
2: A pak řekl, máme na to recept všechno.
1: Přesně
2: ten
1: tak.
2: Tanec.
1: Vždycky to skončilo tím, že jako recept na všechno je v podstatě

0: 90. let. Hit Radio 90.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Právě tady, právě teď, right here, right now, byl Fatboy Slim. Devadesátky budou pokračovat a to už za chviličku, hnedka po aktuálním dopravním servise.
1: A jdeme na severní Moravu, na dálnici D1 na 270. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Podíváme se taky do Brna, v Merhautově ulici u křižovatky s Jugoslávskou směrem do centra bouralo osobní auto s nákladním, připravte se na zdržení. No a ještě střední Čechy, na D6 mezi 43. a 55. kilometrem směrem na Karlovy Vary bude na krajnici probíhat údržba vozovky. Mějte pevné nervy.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Skonto nábytek.
11: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: V V nejbližších dnech nečekejte, že se jen tak vyčasí. Tak, jako bylo včera, bude i dneska a vlastně i celý víkend a velká část toho dalšího týdne. Jenom bude krapet teplejc než dneska, kdy čekáme pouze 11 až maximálně 15 stupňů.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Za 14 dnů vypustí do světa Paul McCartney nové album i s tím jeho duetem s Ringo Starrem, takže polovina Beatles bude opět pohromadě. Paula bych tady měl i právě teď hned na startu další hodiny, budou taky Roxette a nebo třeba Green Day, tak mějte hezké dopoledne.
14: Michal Klaj, Hit Radio 90.

0: bude osmdesátnice. Letí to letí. Tohle byla Cher na Hit Radio 90, kde dneska budu myslet třeba na jednu americkou kapelu, která vznikla na začátku 80. let. Jejich název, a to vám asi hodně napovím, je zároveň zkratkou pro poslední a nejhlubší část spánku, kdy se člověku zdají intenzivní sny. Těch spánkových fází je během noci celkem 5, pro vaši informaci. V ideálním případě každý cyklus trvá 90 minut. A když to vynásobíte 5, máte 7,5 hodiny kvalitního spánku. A to je ideální stav. Tak jaká kapela má takovejhle název? Hádejte.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Ladíte nejlepší devadesátky v českém éteru a zároveň hádáte jméno americké kapely, která už bohužel 15 let nefunguje. Byly celkem 4, nejvýraznější personou byl jednoznačně zpěvák Michael, záměrně ale nepovím jeho příjmení. Když se na začátku 90. začali pomalu stávat slavnými, tak o něm dokonce tenkrát začaly kolovat drby, že je závislý na heroinu, že má AIDS a že pomalu umírá. Celkem drsnej vstup do toho hudebního světa, o tom žádná. Nejslavnější alba Automatic for the People a taky Out of Time, ze kteréhož si taky za chvilku něco pustíme. Tak buďte s námi a laďte dál Hit Radio 90. A hádejte.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Tak co, už jste přišli, Ice Ice Baby, na kterou slavnou kapelu tady dneska myslím. Ten jejich název, to už byla tady první nápověda, je zároveň zkratkou pro výraz Rapid Eye Movement, z čehož se už potom logicky dá odvodit, že to je skupina kolem Michaela Stipa, tedy R.E.M. Máte recht. No a dáme si od nich asi pravděpodobně nejslavnější hit Losing My Religion. I tedy s tou mandolínou, co si koupil čerstvě kytarista Peter Beck a učil se na ní tenkrát hrát. No a jak se mu to povedlo, to už uslyšíte za chvilku na Hit Radio 90.
2: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
3: Objevte.
2: Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 10 000 maniaků právě teď na Hitradiu 90 a jejich velmi populární Unplugged koncert pro hudební stanici NTV. Za chviličku odbije 10. hodina, teď je tady aktuální doprava.
1: Na D5 se na 127,5 km ve směru z Rozvadova do Plzně stojí porouchané auto, dejte tam pozor. No a jdeme na jižní Moravu, na trase Břeclav-Hodonín u Moravské Nové Vsi bude probíhat údržba vozovky. A ještě pohled do hlavního města na Štrosmajerově náměstí u křižovatky s Janovského ulicí. Bouralo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. Přejeme šťastnou cestu bez nehod.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Pátek a vlastně celý víkend bude většinou propršený. Bude zataženo, někde oblačno, déšť nebo přehánky, ale po celém území Česka. No a teplotně taky velmi podobně. Pouze kolem 11, maximálně 15 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak co, už máte nový tkaničky do bot s pevnou podrážkou? Já tedy jenom, že zítra se jde legendární pochod z Prahy do Prčic, ale nakonec to vypadá, že spíš budete potřebovat holinky. Tak šťastnou cestu to každopádně. No a na 90ce teď hezky pěkně zvesela. Chvilku před 10. hodinou.
1: Michal Klaj. Hitra.

0: Taky Bonnie Tyler měla za pár dnů přijet k nám do Česka, do vinařství v Třebívlicích na koncert s dvojkou Merlota. Jenomže celá akce byla pochopitelně zrušená. Bonnie je totiž stále v nemocnici. A i když jsou lékaři docela optimističtí, tak její zdravotní stav je i nadále velmi vážný. Tak přejeme do Portugalska, kde leží prý dokonce v umělém spánku, hodně síly a hodně zdaru. Madonna, ta se přihlásí o své slovo už za chviličku, bude její Ray of Light u nás na Hit Radio 90. Tak fajn dopoledne.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

Král a královna popu. Tohle, když se řekne, tak se každému vybaví Michael Jackson a Madonna určitě. To už k ním prostě jednoduše patří. Je tam ale tedy jeden zásadní rozdíl. Zatímco Michael si tu svoji přezdívku prakticky sám vymyslel a prosadil. Nebo takhle, udělala to vlastně za něj herečka Elizabeth Taylor, ale měli to předem promyšlený. Tak Madoně to vymyslela média a novináři, protože prostě na přelomu 80. a 90. nebyl nikdo větší a hlavně dominantnější než právě ona. Král popu tedy za námi, královna pokračuje ve své diskotéce na Hit Radio 90.

0: Netuším, jestli jste viděli video z jednoho charitativního koncertu, teď pár dnů zpátky to bylo, kde celá slavná Carnegie Hall zpívala Billymu Joelovi, jeho legendárního pianomena. Normálně totální husinu, až Bůh ví, kde jsem z toho měl, a možná i takovou malou slzičku dojetí. Vy mějte fajn víkend a když vám to třeba vyjde, tak v neděli odpoledne se uslyšíme u dalšího kola hitparády Eurochart Hot 100. Tentokrát to budou největší hity, a to z poloviny května 1996. A budou třeba i Prodigy, ať to má šťávu, na Hitradio 90. Mějte se.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitradio 90.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: A čelovky vaření a papání?
6: Máme.
5: A batůžek malý a velký?
6: Máme.
5: A co boty a botičky do každého počasí?
6: Jasně, že máme.
7: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: No proto.
3: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Atención!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.prageboats.cz.
17: Už ví.
18: Tak vzhůru na palubu.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
19: Jak krásně zní to slovo pátek, pokud jste teda nevyfasovali pracovní víkend, anebo třeba nemusíte sázet brambory. Pojďme už trošku povolit to pnutí všedních dnů. Markéta s vámi a jdeme hrát. Hezký den.
0: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: 90. Nejlepší.

0: Rádio 90.
1: Street life drama.

0: Tohle bylo takový zjevení v 90. v rádích. Chlapík z Kamerunu. Já nechápu, kdo ho vlastně našel. Možná, že se někdo vlivný tenkrát přiopil v plážovém baru u oceánu právě v Kamerunu a nabídnul Vesovi vizitku. A tak nějak asi vzniknul hit, kterýmu se jeden čas opravdu nedalo vyhnout v rádích. V roce 2020 pak zažil tenhle ten hit o Alane velký comeback, a to díky remixu DJ Robina Schulze, což představilo Vesův hlas vlastně úplně nový generaci posluchačů. Hrajeme 90 nonstop a pokračujeme v tom i právě teď. Hezký den.
1: Hit Radio 90. 90 nonstop.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme tisíce neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolu jízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auto dokáže. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
15: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
19: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
6: Poledne, pátek, pohoda. Pryč z práce. Co nejdřív, Markéta s vámi a vy snad se mnou. Hezké odpoledne.
19: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
1: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

myslím, že asi každýho z nás někdy napadlo, že bychom chtěli mít jiný křestní jméno. Aspoň na chvilku. Že rodiče prostě sáhli buď úplně mimo, anebo že byste si prostě chtěli zkusit aspoň na den mít jiný křestní jméno. Prince si s tím docela dost hrál, i když on se opravdu narodil jako Prince Rogers Nelson, ale v roce 1993 si legálně změnil jméno na nevyslovitelný grafický symbol, protože se chtěl vymanit ze smlouvy s vydavatelstvím, kterou považoval za omezující. A protože symbol opravdu nešlo vyslovit a lidi o něm začali mluvit jenom jako umělec, který se dřív jmenoval Prince, tak zkrátka, když smlouva vypršela, byl z něj zase zpátky Prince. Cher je už 80 let Cher. Teď na Hit Rádiu 90.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá baráda.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
7: Devadesátky jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
1: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
10: A už jsme v další páteční hodině, možná se pletu, ale protože předpověď počasí na víkend je taková všelijaká a už jsme se ty předchozí týdny narajzovali dost, tak páteční provoz by nemusel být katastrofou. Ať vám to jede, dabové hit Radio 90 jako spolujezdec je vždycky fajn volba. Markéta s vámi, hezké odpoledne.
9: Markéta Rachmanová, hit Radio 90.

0: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Karlových Varech za 2 miliony 990 tisíc korun, rodinný dům ve Třticích u Rakovníka za 6 milionů 490 tisíc, pole ve Vysočině Možděnicích na Chrudimsku za 20 milionů 386 156 korun, zahrada v Broumově na Náchodsku za 290 tisíc a byt na KK v Novém Sedle u Sokolova za 1 890 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hit Rádiu 90 Pet Shop Boys, elektronická hudba, synťáky, to je něco, co určitě časem probereme v našem podcastu Vypalovačka, kde se s klukama věnujeme fenoménům 90. let. Už jsme tam toho stihli opravdu probrat hodně, ale pořád je to teprve začátek, protože tohle se snad ani nedá vyčerpat. Aktuální díl je o Eurodance, kam určitě patří i skupina No Mercy a i za ní stál ten obávaný producentský podvodník Frank Farian, co snad neměl ani svědomí. Teď na Hit Rádiu 90.

0: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Sky Tower z Malešice.
1: Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Sky Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění po...

0: Hit Radio 90.
1: Tak co, našla jsi něco?
2: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
1: No jo, tady jich jako po dešti.
3: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
4: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
7: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
6: Počkejte, kůň? Ukachen?
7: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň. To řekla vy? Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
6: Tak moment, kůň nebo žába?
7: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
6: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
7: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
6: Co? To?
7: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
6: Do reprezentace? Jako za národák?
7: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
6: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: sobecké kvality. XXX Luxdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Hrajeme vám 90ky non-stop.
9: Je pátek 15. května, nevím, kam se ta půlka měsíce poděla, ale školní rok už má před sebou jenom pár posledních zatáček, tak snad je všichni společně vybereme. Markéta přeje hezké odpoledne.
8: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Hit Radio 90.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

Největší sportovní událostí je letos mistrovství světa ve fotbale. A tento týden ohlásili pořadatelé docela nevídanou věc, a sice mistrovství světa bude mít svoje úplně první halftime show. Takže až bude 19. července v finále fotbalového mistrovství, tak během poločasu na pódium vlítne Madonna, Shakira a BTS. Já teda být pořadatel, dost bych se od tribuny bála, protože to bude tanec a jekot, hlavně teda faninky BTS budou před stadionem asi podle mě nocovat týdny, jen aby mohli dechat stejný vzduch jako Korejci. Tak to je fenomén BTS, teď ale fenomén East 17. Vždycky fandili West Ham United, teď na Hit Radio 90.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
2: stěhovanikrbec.cz
3: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Devadesátky jsou

0: Na Hitrádiu 90 doznívá kapela New Order a 94ková verze jeho obrovského 80kového hitu True Faith. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, 6 minut před 15. Za chvíli dnešní 3 ve 3, narozeninové, ale ještě předtím na Hitrádiu 90 aktuální informace z dopravy.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na stempátém a půltém kilometru ve směru do Prahy stojí v levém pruhu porouchané osobní auto v koloně. Připravte se tam na narůstající zdržení. Zdržíte se také na hlavním tahu z Prahy na Chomutov. Na obchvatu Slaného se tvoří v obou směrech dlouhé kolony. Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 počítejte s asi kilometrovou kolonou a s menším zdržením i v protisměru. A popojíždět budete i na příjezdu do Brna po dálnici D2. Směrem od Bratislavy se vytvořila kolona v úseku mezi 2. kilometrem a nájezdem na dálnici D1. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
8: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
9: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
10: Jízdy na bobové dráze.
8: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
10: Soutěže.
8: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
10: A koncert Tomáše Kluse.
8: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
10: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
8: nhr.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
12: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
18: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
16: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: V sobotu by mělo být převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky, k večeru pak budou srážky ustávat a někde už může být i polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty mezi 9 a 1 stupněm Celsia, místy se objeví i přízemní mrazíky, nejvyšší denní 9 až 16, no a v neděli by mělo být podobně.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už 3 ve 3 hity, které něco spojuje, no a dneska má narozeniny Brian Eno. Jeden z nejvlivnějších skladatelů a producentů, který proslul zejména díky spolupráci s kapelou U2. S jejími členy vytvořil i projekt Passengers, který se taky připomeneme. Dělal taky hodně s Davidem Bowiem, no ale na úvod jedna z nejslavnějších písní U2, kterou ten dnešní oslavenec Brian Eno pomáhal přetvořit v to, co se nakonec stalo.
5: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hitrádiu 90 doznívá úžasná Miss Sarajevo od projektu Passengers, který dnešní oslavenec Brian Eno vytvořil se členy kapely U2 a taky s Lucianem Pavarotym. Předtím jsme tu měli taky jeho autorský počin s Davidem Bowiem, Hello Space Boy, a na úvod U2 a One, píseň, kterou Brian pomohl přetvořit v to, čím se nakonec stala. Kromě těchto úžasných písniček, na kterých se tedy Brian Eno podílel a které jsme si na Hitrádiu 90 zahráli, jako 3 ve 3, má Brian na svědomí i jeden z nejhranějších zvuků historie. Uživatelé Windows 95 si teď jistě vzpomněli. I tohle to vytvořil Brian Eno, kterému je dneska 78 a přejeme mu všechno nejlepší.
1: 3 ve 3. Na Hitrádiu 90.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Jak jsme teď slyšeli z hitu kapely Žentour, Janek Ledecký zpíval, že všechno bude fajn, teda až na tu lebku svaté Zdislavy, kterou chycený podezřelý zalil do betonu. No, to se dějou věci v dnešní době. These days. Tady je kapela Bon Jovi na Hit Radio 90.

0: Jaké pocity. A nebo proto, že jste v tomto týdnu mohli vyhrát lístky na Duran Duran? Klidně napište své důvody na 720-868-636.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.

0: Na Hit Radio 90, skvělá věc od Roxette, Fading Like a Flower, vzpomínka na Marie Fredriksson. 6 minut před 16, čas na aktuální informace.
1: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V Praze na Barandovském mostě u nájezdu z Modřanské ulice směrem na Smíchov havarovala dvě osobní auta. Jeden pruh je tam neprůjezdný. S kolonou počítejte od sjezdu z Vídeňské. Popojíždět budete i na výjezdu z Prahy ve Strakonické ulici. Před odbočkou na Zbraslav směrem na Příbram blokuje provoz dopravní nehoda. S kolonou počítejte od Lahovického mostu. A zdržíte se i na dálnici D1 u sjezdu na D2 v Brně. Na 196,5 kilometru směrem od Prahy se srazila dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný. Kolona se tvoří od 192. kilometru. Ode mě je to všechno. Přeji šťastnou cestu.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: V sobotu by mělo být převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřka, k večeru pak budou srážky ustávat a někde může být i polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty mezi 9 a 1 stupněm Celsia, někde se objeví i přízemní mrazíky a nejvyšší denní 9 až 16. V neděli v Čechách převážně polojasno, během dne pak ojediněle přeháňky, hlavně na západě. Ve východní části republiky bude většinou zataženo s trvalejším a vydatnějším deštěm. Nejnižší noční teploty podobně jako v noci na sobotu mezi 9 a 1 stupněm Celsia, no a nejvyšší denní v neděli 14 až 18.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Její první album v 86. se vůbec nechytlo. Ani to, co koncem 80. vytvořila jako členka tria The Graces, no ale Meredith Brooks to nevzdala a dočkala se v 97.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: úžasná pecka 90. let. Ani já jsem dlouho nevěděl, kdo tohle to zpívá, a dokážete si představit, jak to bylo tenkrát v 90. těžký vypátrat, abyste se pak potom konečně mohli schánět v music shopech. Až po letech jsem nějak zjistil, že to je vlastně skupina Glowworm, že se to jmenuje Carry Me Home, a pořídil jsem si to tenkrát na singlu, který mám pořád ještě doma a občas si ho pouštím, i když vlastně teď nemusím, protože máme Hit Radio 90 a tady to tady občas zaznívá. Glowworm, Carry Me Home, za námi 12 minut po 16, za chvíli Belinda Carlisle.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Hit Radio, Hit Radio.

0: No a právě o hvězdách, áčkových hvězdách Hollywoodu 90. let se s Markétou a Michalem bavíme v dalším díle našeho podcastu Vypalovačka, který bude mít premiéru na podcastových platformách a taky na webu hitradio90.cz v neděli v 18 hodin. Co se ti líbí právě s Bradem Pittem?
1: No 7. To je můj jednoznačně nejvíc film jako z 90. jako co mám. S nejvíc překvapivým koncem, s nejvíc vším prostě. Jako jo.
0: Takže a ne ty romantiárny. Legenda o vášni.
1: Romantiárny ne. Jako...
2: A počkej, když jsme u 7, co teda bylo na konci v té krabici?
0: Ne, neříkajte to. Ne,
1: to já, je, takhle, já to neřeknu. Jo? Já to vím. A nemůžu to říct, protože kdyby to nikdo jako nevěděl, tak...
2: A ten film už asi viděli všichni, ne?
1: Akorát, no to si nemyslím.
2: Já si totiž myslím, že jsem ten film jako nikdy nedokoukala, takže to jako vlastně nevím. Akorát vím, že je tam poslední scéna s krabicí někde v nějakým takovým...
1: Já bych to Markétě pošeptal, ale ono...
0: Má to souvislost s částí těla.
2: No, tak to už asi vím, no.
0: Jo.
2: Dobrý. Fakt, a nechce, ale ten záběr tam
1: to,
2: nebyl.
1: A nechceš to zažít, jako asi, no. Nebo nechceš být
2: nechceš
1: u toho
2: to vidět.
1: Asi. Ne.
0: Tohle bylo z Vypalovačky o 90-kových háčkových hvězdách Hollywoodu, no a jednou z těch současných hvězd je Bradley Cooper, který se dal i na režii a debutoval tím skvělým kouskem Zrodila se hvězda, no a teď v týdnu jsem viděl jeho další režijní počin Funguje to, což je fakt hodně vydařený kousek o rozpadu dlouholetého manželství, inspirovaný jedním opravdovým stand-up komikem a s vynikajícími výkony Will Arnetta a Laurie Dern, kteří mají teda mezi sebou neskutečnou chemii. Fakt doporučuji, nedávno to vyšlo u nás na Blu-rayích, tak si to už tak pořiďte. No ale teď už skvělá věc kapely Aha a Call Your Name na Hit Radio 90.

0: Tohle naspíval Freddy na sklonku svého života a úplně z toho mrazí. Krásná věc. These are the days of our lives. Kapela Queen na Hit Radio 90. Za chvíli třeba For the Cause nebo Paula Abdul.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Procent ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Dejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
2: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Na Hit Radio 90 Sparks, When Do I Get to Sing My Way, pojďme na aktuální informace.
1: V Praze na křižovatce ulic Jana Želivského a Vinohradská blokuje provoz, nehoda osobního auta s nákladním. Počítejte tam se zdržením v kolonách. Na Pražském okruhu na sjezdu na Chrášťany na 22. kilometru směrem k dálnici D1 se srazilo osobní auto s nákladním. Částečně blokují provoz. Kolona se tvoří od sjezdu z dálnice D5. Nehodu máme hlášenou také na dálnici D11. Na 31. kilometru ve směru na Hradec Králové bourala dvě osobní auta. Blokují levý jízdní pruh, buďte tam opatrní.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Skonto
4: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi.
13: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
16: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
17: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
18: On air, on air, online, online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
19: Hezké odpoledne, máme pro vás souhrn zpráv. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou z baziliky v Jablonem v Podještědí. Muž, který byl včera zadržen, zalil relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku vyjmout. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. V Beskydech bude od zítřejšího do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu budou meteorologové dále upřesňovat. Martin Fuchsa ovládl v německém Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na kontě tak už má 22 vítězství ve světovém poháru. A ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Do akce dnes půjde i český tým. Ve skupině B ve Friburgu nastoupí proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20. Další utkání budou naše hokejisté hrát zítra večer se Slovinskem.
0: V sobotu bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, nebo taky bouřkami. K večeru pak budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 9 až 1 stupeň, místy přízemní mrazíky, nejvyšší denní teploty 9 až 16 stupňů. V neděli bude v podstatě podobně.
18: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dominik v souhrnu zpráv připomněl, že dneska začíná hokejový mistrovství, tak by ta naše další společná hodina na Hitrádu 90 mohla začít jedním z hokejem hodně spojovaným hitem, ne?
18: Ivo Alač. Hitrádio 90.

Tady u 90. Michael Jackson, samozřejmě, They Don't Care About Us. Jestli se vám úplně nechce na ten jeho životopisný film, Michael, tak je v kinech pořád ještě i něco z úplně jiného ranku pro milovníky hororových komedií. Krvavá nevěsta 2. Stojí to za to, i když to teda není taková pecka jako jednička, která teď u nás vyšla znovu na DVDčku, abyste ji mohli případně dohnat před tou dvojkou. A já tu jedničku tak miluju, že jsem si ji za poslední týden pustil dokonce dvakrát. No a když si to taky dáte s kamarády u pivka a v kombinaci ještě s dalším takovým a nedávno taky vydaným kouskem SOS, tak to funguje ještě víc. I ty zábavné bonusy, které u obou filmů na těch discích jsou a na streamovacích službách je nenajdete. Co za chvíli najdete ve vysílání Hit Rádia 90, jsou Army of Lovers.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju poké.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tohle byly No Mercy a Please Don't Go na Hit Radio 90. Vzpomínáte na film Tichý nepřítel s Harrisonem Fordem a Bradem Pittem? Přiznám se, že mě tenkrát v 90. trošku zklamal, protože jsem asi čekal víc. Ale postupem času se to změnilo a když je teda někde možnost, tak se na něj kouknu. No ale co jsem v něm miloval vždycky, je ta úplně první solová věc, kterou kdy vydala Dolores O'Riordan z The Cranberries. A je součástí toho snímku, který právě dneska slaví 29 let od české kinopremiéry. Tady je tedy náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hit Radio 90. God Be With You.

0: Tohle byl jeden skvost ve vysílání Hit Rádia 90, náš dnešní filmový hit v půl šesté, píseň, která je součástí šokující scény na začátku a hned v zápětí úvodních titulků filmu Tichý nepřítel. Ten měl českou kinopremiéru právě v tento den, 15. května v roce 1997, a proto jsme si z něj zahráli God Be With You v podání zpěvačky The Cranberries, Dolores O'Riordan. Za chvíli depešáci.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: 90 jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

0: Together Now, 7 minut před 18. na Hit Radio 90. 90 budou za chvíli zpátky, ale předtím se taky dozvíme něco důležitého od kolegyně Lucie.
1: V Praze na jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou směrem na Černý most se srazila dvě osobní auta a motorkář. Na místě zasahují záchranné složky. Jeden pruh je neprůjezdný. S kolonou tam počítejte od sjezdu na Modřany. Na trase z Liberce směrem na Turnov na průtahu Hodkovicemi nad Mohelkou došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Provoz je tam řízený kyvadlově. Kolona se tvoří už od sjezdu na Jablonec nad Nisou. A na dálnici D5 na 121. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu zasahují záchranné složky u dopravní nehody. Počítejte tam také s omezením.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
4: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
5: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
6: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
5: ano.
6: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
12: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: sobotu by mělo být zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojedinělej bouřkami, k večeru pak budou srážky ustávat a někde může být i polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty mezi 9 a 1 stupněm Celsia, místy přízemní mrazíky, nejvyšší denní mezi 9 a 16 stupně Celsia. V neděli v Čechách polojasno, během dne ojedinělej s přehánkami, hlavně na západě, ve východní části republiky bude spíše většinou zataženo s trvalejším a vydatnějším deštěm. Nejnižší noční teploty mezi 9 a 1 stupněm a nejvyšší denní 14 až 18.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Za měsíc a týden ho máme zase v Praze, tentokrát na Metronom festivalu. No a teď bude i na našem Hitrádiu 90ka. Sting.
1: Hitrádio 90ka a Ivo Alač.

0: Když už nám teď George Michael svým hitem Outside narážel na ty nepřístojnosti, které dělal na záchodcích jednoho Los Angeleského parku a byl kvůli tomu i zatčen, tak mi to připomnělo, že má dneska narozeniny dáma, která si těmi nepřístojnostmi vydělávala. Královna českého pornoprůmyslu Paula Wilde. Tak všechno nejlepší. Za chvíli si připomeneme ještě jiného dnešního oslavence, ale předtím taky jednu slovenskou partu. Lépe řečeno, jeden tým na Hit Radio 90.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: 90. Nejlepší.

Nádhera v podání Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now na Hit Radio 90. Dneska slaví 73. narozeniny multiinstrumentalista Mike Oldfield, zodpovědný za spoustu velkých hitů 80. let.

Od kterého si na Hit Rádiu 90 často hrajeme tenhle ten kousek. Man in the Rain, no ale čím se Mike proslavil, je skladba Tubular Bells, památným způsobem použitá ve Vymítači ďábla už v 70. V dekádě, které se tu věnujeme, v 90. letech, se k tomuto svému dílu Mike Oldfield vrátil na albu Tubular Bells 2, no a na singlu pak vydal tuhletu hitparádově úspěšnou skladbu s názvem Sentinel. Tak si ji právě teď dáme v celé své kráse na Hit Rádiu 90, když má tedy Mike Oldfield ty narozeniny. Přejeme všechno nejlepší.

0: Vzhledem k tomu, že už máme na neděli nachystanou premiéru dalšího dílu Vypalovačky, který bude o áčkových hollywoodských hvězdách 90. let, tak už taky víme, o čem se v tom našem podcastu o fenoménech 90. let budeme s Michalem a Markétou bavit příště. O boybandech. Jeden z těch lepších nám teď doznívá na Hit Rádiu 90. Tohle byly Let Loose a Crazy For You. Za chvíli Dario G.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
1: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
2: Jízdy na bobové dráze.
0: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
2: Soutěže.
0: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
2: A koncert Tomáše Kluse.
0: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
2: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
0: nhr.cz.
3: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
4: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
3: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
4: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
3: zážitků
4: a zábavy.
3: Táta sviští po okruhu,
4: děti si užívají spolu jízdu
3: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
5: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
4: Adrenalinovou jízdu najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Hit Radio 90. 90 non-stop. Everybody's talking at me.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Devadesátky. Nejlepší.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Hit Radio 90. 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90.
2: Devadesátky.
1: Devadesátky non-stop.
2: Non-stop.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.